say, guitar talk to me.

Thank you.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každý čtvrtek je v moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný člověk, který vám může pomoct, je šipkařský génius, který před lidmi netrefí ani terč.
3: Přistalo! Šuměli na mě.
4: Ty máš vázet před lidma.
3: Co?
4: Máme 48 hodin.
3: To je
2: do toho hospody, kriminální podsvětí, černý humor a pořádná dávka absurdity. Šipkaři jsou nová československá komedie režiséra Jakuba Machaly, ve které se potkají spolu Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek, Táňa Pauhofová, Krištof Hárek nebo Ivan Franěk. Každý má svůj plán, každý něco skrývá a nikdo netuší, jak moc se všechno může pokazit. Takže Šipkaři už tento týden v kinech.
5: Já nejsem smát.
6: Rád bych vám představil budoucího mistře.
2: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojce českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají, můžete si být jistí, že všechno nakonec nějak dopadne.
7: Květinová stěna, kompostér, rozbil se boiler, nevadí, Pat a Mat si opět poradí.
2: Letos v létě uplynulo také 40 let od jedné výrazné hudební události, která se vrací na plátna kin. Na budapešském stadionu totiž před 80 tisíci fanoušků vystoupili Queen s Freddie Mercurym v rámci svého posledního turné, na kterém se Freddie s kapelou vydal na pódia. Queen v Budapešti přináší jeden z nejslavnějších koncertů kapely znovu na velké plátno. Nově restaurovaný koncert ve 4K z původních filmových záběrů a s novým zvukovým mixem. Tak to jsou Queen v Budapešti.
1: Slovenská komedie Šipkaři, 50leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Queeni v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
8: Melodický rok? To je Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Vítejte u výběru z datem 11. října. Milovníci moderního zvuku nu metalu dnes určitě ve svém přehrávači pouští klasiku tohoto žánru Korn. Jejich debutová eponymní deska, originální směs heavy metalu, funk metalu, grunge a hiphopu, vychází dnes v roce 1994. V nu metalu pokračujeme u kytaristy Mikea Smitha, narozeného v roce 1973. Nejznámější je ze svého působení ve skupině Limp Bizkit v letech 2003 a 4. Tehdy s ní natáčí desku Results May Vary, na které je i populární předělávka Behind Blue Eyes od The Who. Narozeniny má dnes také heavy metalový zpěvák Al Atkins, kterého si rocková veřejnost určitě spojí s klasikou Judas Priest, jež založil už v roce 1969. Z rodinných důvodů ale skupinu opouští ještě před natáčením prvního alba Rock'n'Rolla v roce 1973. Díky spoluautorství mnoha písní však na nás z tohoto díla promlouvá jeho duch. Na závěr legenda vzdálených hudebních dějin. 11. října 1963 je oficiálně oznámeno úmrtí slavné francouzské šanzoniérky Edith Piaf. Nesmrtelnou se stává i díky svým odvážným podnikům během druhé světové války a jen málo vyvolených z hudební branže se může pochlubit takovým všeobecným věhlasem jako ona. I zítra na Skyroku servírujeme chuťovky z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ. Skyrock.

0: nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každý čtvrtek je v Moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na

0: že Šipkaři už tento týden v kinech.
1: Já nejsem smát.
2: Rád bych vám představil budoucího mixe.
0: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojce českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají, můžete si být jistí, že všechno nakonec nějak dopadne.
3: Květinová stěna, kompostér, rozbil se bojler, nevadí, Pat a Mat si opět poradí.
0: Letos v létě uplynulo také 40 let od jedné výrazné hudební události, která se vrací na plátna kin. Na budapešském stadionu totiž před 80 tisíci fanoušků vystoupili Queen s Freddiem Mercurym v rámci svého posledního turné, na kterém se Freddy s kapelou vydal na pódia. Queen v Budapešti přináší jeden z nejslavnějších koncertů kapely znovu na velké plátno. Nový restaurovaný koncert ve 4K z původních filmových záběrů a s novým zvukovým mixem. Tak to jsou Queen v Budapešti.
4: Slovenská komedie Šipkaři, 50-leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Queen v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
0: Díky, Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
5: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
6: Ráno na Skyrocku.

0: Dobré ráno. Na Skyroku snídáte s nejlepším rokovým výběrem. Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rokové ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Máme pro vás výsledky voleb. Sledujeme, jak dopadly volby do místních zastupitelstev v Olomouckém kraji. Podíváme se do pětice okresních měst. V Olomouci vyhrálo hnutí ANO a bude mít v 45 členem zastupitelstvu 13 mandátů. Druhé je hnutí STAN s 9 křesly, pak pro Olomouc s 5 zastupiteli Lidovci, ODS a Společně mají každý 4 křesla a Milujeme Olomouc 3 křesla a koalice SPD, Svobodní a Trikolora získala také 3 mandáty v zastupitelstvu Olomouce. Jdeme do Prostějova, zde vyhrálo uskupení Na rovinu a bude mít v 35 členem zastupitelstvu 13 křesel. Dále je to ANO, které má 11 mandátů, pak prostějovští demokraté s 5 křesly, PVčko se 3, SPD 2 mandáty a Prostějov 2-0, 1 křeslo. Co Přerov? Zde vyhrálo ANO a získá v 35 členem zastupitelstvu 16 křesel. Druhá je ODS s 6 křesly, pak Změna pro Přerov se 4 mandáty, Společně pro Přerov také 4 křesla. V zastupitelstvu Přerova bude dále SPD se 3 mandáty a ještě Přerováci se 2. Jak to dopadlo v Šumperku? 27 člené zastupitelstvo obsadí 8 křesly ANO, stejně jako Nezávislá volba, také 8 křesel. Dále STAN se 4 mandáty, Šumperáci získali 3 křesla, Srdcem pro Šumperk 2 křesla a 2 křesla i pro koalici SPD, Pro a Trikolora. Mrkneme i do Jeseníka. Ve zdejším 21 členem zastupitelstvu bude nyní 7 lidí z Pro Jeseník, 7 lidí z Jeseník Srdcem, 4 zastupitelé z ANO a pak po jednom křeslu obsadí uskupení Občané Jeseníka, Náš Jeseník a Nezávislí za Jeseník. A jak dopadlo první kolo senátek ve volících obvodech v Olomouckém kraji? V obvodu Litovel dostali z 5 kandidátů nejvíce hlasů Marek Ošťádal 32% a Martin Škurek téměř 29%. Ti se spolu utkají ve druhém kole senátních voleb. A v senátním obvodu Přerov získali nejvíce hlasů ze 4 kandidátů Jakub Navařík a Petr Vrána, oba zhruba 38% hlasů. A tito se utkají o přízeň voličů a post nového senátora ve druhém kole. To se koná 16. a 17. října. Děkujeme, že jste s námi.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. V neděli se obloha přece jen slituje a po sobotním dešti nabídne převážně polojasno. Přes den počítejte s proměnlivou oblačností a jen místními přehánkami. Na jižní Moravě můžeme naměřit až 18 stupňů. V pondělí ještě srážky potrápí hlavně severovýchod území. Od úterka se počasí jakoby sklidní. Bude polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Ráno ale už pořádné přízemní mrazíky a taky mlhy.
0: Posloucháte Skyrock.

0: iRock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, vycítíte, jak vám vesmír fandí taky o víkendu. Býci, chtěli byste vypnout, ale rodina má trochu jiné plány. Blíženci, nečekejte na správnou náladu a udělejte první krok. Radci, vy oceníte každou minutu volna. Lvi, podzimní úklid jaksi není v souladu s vaší divokou náturou. Pany, víte, že někdy věci nefungují stejně jako dřív. Váhy, chtělo by to pravidelný režim a taky vydatný spánek. Štíři, klidně potrénujte, ale zvolte mírnější tempo. Střelci, víkend má pro vás ten správný náboj. Kozorozi, zapalte si dobrodružnou náladu a vyrazte do světa. Vodnáři, přestaňte neustále všechny zachraňovat a radši šetřte síly. A co mi ryby, měli bychom si udělat podzimní piknik, třeba i s nějakou dýňovou dobrotou.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: na Skyroku.
1: Nejsme stroje a občas se potřebujeme odreagovat procházkou, cvičením, prací na zahradě, u knížky nebo třeba u videohry. Výzkumy ukazují, že krátké hraní nám může pomoci odpoutat myšlenky od každodenního stresu, zlepšit náladu a u některých her dokonce procvičit postřeh, pozornost nebo rychlé rozhodování. A jaké jsou tři velké videoherní pecky letošního podzimu? Fotbalové EA Sports FC 27 vyšlo už 25. září. Střílečka Call of Duty Modern Warfare 4 dorazí 23. října. A nejočekávanější těžký kalibr letošního podzimu GTA 6 vyjde 19. listopadu. Trust. Užijte si podzimní pařbu a až dohrajete, zase si nás nalaďte. Budeme čekat.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Rádio Hana Skyrock.
0: Skyrock.
3: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz
0: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská hromadná doprava bude fungovat. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X. Nobelova cena za mír má nového držitele. Nejsledovanější ocenění mezi Nobelovými cenami získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil bývalou vysokou komisařku OSN za klíčový přínos k postihování válečných zločinů. Sport. Šance, liga je zpět. Po reprezentační pauze je dnes na programu 10. kolo a Sigma vyráží do Teplic. Sigma je před tímto kolem v tabulce šance ligy na 4. místě. Hanáky čeká 6. výjezd v tomto ročníku a prozatím mají na hřištích soupeřů pozitivní bilanci. Vyhráli 3 z 5 zápasů, naposledy zvítězili 3-2 na hřišti Viktorie Plzeň. Tak držíme palce, ať se zadaří i proti Teplicím. Počasí.
2: Ani dnes se to neobejde bez deště, později odpoledne a večer budou ale přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty se budou dnes pohybovat mezi 10 a 15 stupni Celsia. Zítra naměříme podobné teploty a pršet by už nemělo, čekáme totiž převážně polojasno. Bio máme dnes i zítra na jedničce.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz. Doprava.
2: Na ranních víkendových cestách pozor na nehodu. Ta se aktuálně řeší kousek od Mohelnice mezi Zábřehem a obcí Libivá. Jsou tu v sobě dvě osobní auta, úsek by měl být s opatrností průjezdný a kolony se tu zatím netvoří. A na D46 na trase Vyškov-Olomouc za exitem Vyškov nám hlásíte pobíhajícího psa na vozovce. Tak tady raději zpomalte.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Posloucháte Skyrock s

0: Skyrock kalendárium.
1: Díky, že se užíváte neděli s naším rádiem a protože v kalendáři máme 11. října, je dnešní neděle plná historie. V roce 1414 Jan Hus odjíždí z Kostnice. 10 let potom v bitvě u Přibyslavy umírá husitský vojevůdce Jan Žižka. V roce 1968 odstartovala americká vesmírná loď Apollo 7 a v roce 1984 československý spisovatel Jaroslav Seifert získává Nobelovu cenu za literaturu. Kulatou 50 slaví herečka Emily DeChanel alias Kůstka ze seriálu Sběratelé kostí. A svátek má dneska Andrej, tak posíláme sváteční song.

0: Andrejové.
1: Gratulujeme k svátku.
0: Všechno nejlepší.
2: Skyrock kalendárium.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Objevte Mellory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Mellory.cz.
5: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
2: Skyrock.

Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok.

Pardubicko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Sledujeme pro vás, co se děje, jsou tu aktuální informace. Uplynulé volby byly v nejedné obci v našem regionu příležitostí k hlasování v místních referendech. Podívali jsme se na Olomoucko a Bruntálsko, kde se v našem regionu hlasovalo třeba o větrných elektrárnách nebo těžbě. Obyvatelé Majetína na Olomoucku v referendu odmítli rozšíření těžby štěrkopísku firmou Zepiko. Výsledek hlasování je platný a závazný. Těžařům k přesvědčení lidí nepomohla ani nabízená finanční vyrovnání. Na Bruntálsku lidé v závazném referendu odmítli stavbu větrného parku. Proti projektu hlasovalo přes 76% voličů a obec tak nemá poskytnout součinnost ke stavbě větrníků v okolí. Stavbu větrných elektráren závazně odmítli v referendu také obyvatelé Horního Benešova na Bruntálsku. Proti větrníkům se vyslovilo 67% účastníků, což splnilo zákonné podmínky. Lidé v Horním Benešově se hlasováním vyjádřili i proti stavbě splyňovací jednotky odpadů. V tomto případě však lidové hlasování není závazné, protože hlasovala jen necelá čtvrtina ze zapsaných voličů. Lidové hlasování měli během komunálek také obyvatelé Starých Heřminov na Bruntálsku a šlo o možnost stavby větrných elektráren v okolí. I zde se lidé většinově vyjádřili, že větrníky na svém území nechtějí.
0: Sport.
4: Mora po prohraném pátečním utkání v Litvínově zabojuje o body v druhém venkovním utkání v řadě. Dnes čeká olomoucké hokejisty výjezd na led Hradce Králové, kde domácí nebodovali pouze v jednom ze čtyř utkání. Utkání začíná v 17 hodin.
1: Máme přehled. Skyrock.
0: Počasí.
5: Dneska čekáme polojasno až oblačno, ojediněle se může přehnat krátká přeháňka. Teploty vyšplhají maximálně na 15 stupňů Celsia. Podobně budeme měřit i zítra, užijeme si ale už i více sluníčka. A jak se daří houbám? Vyplatí se vyrazit do lesa? Podle meteorologů je pravděpodobnost růstu hub v našem regionu nízká. Takže košíky nechte dneska raději doma.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
5: Na cestách jezdíme bez nehod, tak jen tak dál. Pozor si dejte ale na D1 na trase Vyškov-Říkovice mezi exity Vyškov-Západ a Vyškov-Východ. Tady je porouchané auto. A komplikace hlásíte také v Kroměříži v ulicích Osvoboditelů, Velehradská, Moravská a k výstavišti. Tady se koná hobby setkání sběratelů Kroměříž 2026 a z toho důvodu tady můžete narazit na omezení.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Vítejte u výběru z datem 11. října. Milovníci moderního zvuku nu metalu dnes určitě ve svém přehrávači pouští klasiku tohoto žánru Korn. Jejich debutová eponymní deska, originální směs heavy metalu, funk metalu, grunge a hiphopu, vychází dnes v roce 1994. V nu metalu pokračujeme u kytaristy Mikea Smithe, narozeného v roce 1973. Nejznámější je ze svého působení ve skupině Limp Bizkit v letech 2003 a 4. Tehdy s ní natáčí desku Results May Vary, na které je i populární předělávka Behind Blue Eyes od The Who. Narozeniny má dnes také heavy metalový zpěvák Al Atkins, kterého si rocková veřejnost určitě spojí s klasikou Judas Priest, jež založil už v roce 1969. Z rodinných důvodů ale skupinu opouští ještě před natáčením prvního alba Rock'n'Rolla v roce 1973. Díky spoluautorství mnoha písní však na nás z tohoto díla promlouvá jeho duch. Na závěr legenda vzdálených hudebních dějin. 11. října 1963 je oficiálně oznámeno úmrtí slavné francouzské šanzoniérky Edith Piaf. Nesmrtelnou se stává i díky svým odvážným podnikům během druhé světové války a jen málo vyvolených z hudební branže se může pochlubit takovým všeobecným věhlasem jako ona. I zítra na Skyroku servírujeme chuťovky z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Skyrock.

Jedem do Sobotina nebo Maršíková. Stačí si vybrat. Bohatství není nikdá dost. A když se vedáte do jednoho ze zmiňovaných míst, který jsou výchozíma bodama mineralogické náočné z Česka Sobotin Maršíkov, hned vás chytne drahokamová horečka. Po okolí se vám můžou přeplíst do cesty akvamarine, granáte, topaze, kolumbite nebo zirkone. Někde jsou volně roztroušený, ale bacha, ve světoznámé rasovně je sběr zakázané. Místo se pokládá za večerpaný a nic se nesmí odnášet, aby tam aspoň trocha zbyla. Naočná stezka je dlouhá bratra 12 kilásku, je v pohodě schudná a zabere vám nejvýš 4 hoďka. Když vám to bude málo, můžete si ho prodloužet i

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme pro vás výsledky voleb. Sledujeme, jak dopadly volby do místních zastupitelstev v Olomouckém kraji. Podíváme se do pětice okresních měst. V Olomouci vyhrál hnutí ANO a bude mít v 45 členem zastupitelstvu 13 mandátů. Druhé je hnutí STAN s 9 křesly, pak pro Olomouc s 5 zastupiteli Lidovci, ODS a Společně mají každý 4 křesla a Milujeme Olomouc 3 křesla a koalice SPD, Svobodní a Trikolora získala také 3 mandáty v zastupitelstvu Olomouce. Jdeme do Prostějova, zde vyhrálo uskupení Na rovinu a bude mít v 35 členem zastupitelstvu 13 křesel. Dále je to ANO, které má 11 mandátů, pak prostějovští demokraté s 5 křesly, PVčko se 3, SPD 2 mandáty a Prostějov 2-0, 1 křeslo. Co Přerov? Zde vyhrálo ANO a získá v 35 členem zastupitelstvu 16 křesel. Druhá je ODS s 6 křesly, pak Změna pro Přerov se 4 mandáty, Společně pro Přerov také 4 křesla. V zastupitelstvu Přerova bude dále SPD se 3 mandáty a ještě Přerováci se 2. Jak to dopadlo v Šumperku? 27 člené zastupitelstvo obsadí 8 křesly ANO, stejně jako Nezávislá volba, také 8 křesel. Dále STAN se 4 mandáty, Šumperáci získali 3 křesla, Srdcem pro Šumperk 2 křesla a 2 křesla i pro koalici SPD, Pro a Trikolora. Mrkneme i do Jeseníka. Ve zdejším 21 členem zastupitelstvu bude nyní 7 lidí z Pro Jeseník, 7 lidí z Jeseník Srdcem, 4 zastupitelé z ANO a pak po jednom křeslu obsadí uskupení Občané Jeseníka, Náš Jeseník a Nezávislí za Jeseník. A jak dopadlo první kolo senátek ve volících obvodech v Olomouckém kraji? V obvodu Litovel dostali z 5 kandidátů nejvíce hlasů Marek Ošťádal 32% a Martin Škurek téměř 29%. Ti se spolu utkají ve druhém kole senátních voleb. A v senátním obvodu Přerov získali nejvíce hlasů ze 4 kandidátů Jakub Navařík a Petr Vrána, oba zhruba 38% hlasů. A ti to se utkají o přízeň voličů a post nového senátora ve druhém kole. To se koná 16. a 17. října. Děkujeme, že jste s námi. Počasí.
2: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a výjimečně se vyskytnou i přeháňky, hlavně tedy na horách. Večer očekáváme ustávání přeháněk a také ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty budou mezi 12 až 16 stupni, což je daleko od dnešního teplotního rekordu. V roce 2023 jsme totiž 11. října naměřili lehce přes 25 stupňů Celsia. Zítra rekordy taky trhat nebudem, čekáme polojasno až oblačno a maximálně 14 stupňů Celsia.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
0: Doprava.
2: Na cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí. Ve Chválkovicích na Švabenského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát také mezi Uničovem a Šumbaldem. Tady měří v Nové Dědině nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v rokové abecedě G jako Green Jelly. Tahle americká rocková kapela je známá svými teatrálními koncerty a záměrně nízkorozpočtovou estetikou. Green Jelly alias Zelené želé založil v roce 1981 zpěvák Bill Manspeaker. Tady u nás na Hané tuhletu komediální partičku trochu lépe poznáváme v devadesátkách.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Konkrétně se zaměříme na album z roku 92 Serial Killer, což v překladu znamená cereální zabiják. Je na něm i drsná rocková pohádka o třech malých prasátkách a velkém zlém vlkovi. Klip je luxusní, animovaný, takový plastelínový, velice vtipný a na konci to všechno rozlouskne Rambo.
0: Rádio Hana Skyrock a rocková abeceda.
1: Takže dneska s humorem v rockové abecedě G jako Green Jelly a jejich Three Little Pigs na Skyrocku.

Johana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

Rakousko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: 17 hodin můžeme v Úsově na pohádku Květuška a Ježibaba a od 19 hodin nás v olomoucké Tramtárii čeká hit Vše o mužích. Tak si užijte krásnou neděli, ať už vyrazíte kamkoliv.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Skyrock.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Komunální volby jsou za námi a sčítání hlasů zabralo v těch letošních přibližně 17 hodin. Nejhbitější byla volební komise v Miskovicích na Kutnohorsku, která první výsledky odevzdala už za 28 minut od uzavření volebních místností. Naopak vůbec nejdéle se čekalo na data z jednoho z okrsků v Praze 5, odkud statistici převzali konečné výsledky až v neděli v 7 hodin ráno.
3: Kroměříž aktuálně.
2: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Bítov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech.
0: Sport.
2: Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
0: Máme přehled.
3: Skyrock.
0: Počasí.
4: Pondělí přinese polojasno až oblačno a teploty do 15 stupňů Celsia. Podle meteorologů se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Nad 1100 metrů nad mořem i sněhové. A pozor, také v noci z pondělí na úterý čekáme velmi nízké teploty. Někde naměříme jen 1 stupeň nad nulou. Počítejte tedy s četnými přízemními mrazíky. A z toho důvodu můžeme po ránu bojovat i s námrazou na sklech. Tak si po létě už raději připravte škrabky nebo zmrazovač.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Olomouci, pozor na třicítky, ty máme na Svornosti na ulici Krapkova a Kmochova. Často to tady kontrolují strážníci s radarem, tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu. A dlouhodobé omezení teď hlásí Dlouhonice u Přerova. Týká se to průtahu v délce asi půl kilometru. Kvůli rekonstrukci je tady od 20. listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici, tak s tím počítejte.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Vítejte u výběru z datem 11. října. Milovníci moderního zvuku nu metalu dnes určitě ve svém přehrávači pouští klasiku tohoto žánru Korn. Jejich debutová eponymní deska, originální směs heavy metalu, funk metalu, grunge a hiphopu, vychází dnes v roce 1994. V nu metalu pokračujeme u kytaristy Mikea Smithe, narozeného v roce 1973. Nejznámější je ze svého působení ve skupině Limp Bizkit v letech 2003 a 4. Tehdy s ní natáčí desku Results May Vary, na které je i populární předělávka Behind Blue Eyes od The Who. Narozeniny má dnes také heavy metalový zpěvák Al Atkins, kterého si rocková veřejnost určitě spojí s klasikou Judas Priest, jež založil už v roce 1969. Z rodinných důvodů ale skupinu opouští ještě před natáčením prvního alba Rock'n'Rolla v roce 1973. Díky spoluautorství mnoha písní však na nás z tohoto díla promlouvá jeho duch. Na závěr legenda vzdálených hudebních dějin. 11. října 1963 je oficiálně oznámeno úmrtí slavné francouzské šanzoniérky Edith Piaf. Nesmrtelnou se stává i díky svým odvážným podnikům během druhé světové války a jen málo vyvolených z hudební branže se může pochlubit takovým všeobecným věhlasem jako ona. I zítra na Skyroku servírujeme chuťovky z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Rádio Hana, Skyrock. Skyrock.
2: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
3: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
2: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
3: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
2: Tak nás laďte dál. Skyrock.

0: na Skyroku.
1: Dokážete svůj mobil úplně vypnout? Nejen vypnout displej a zamknout ho, ale skutečně vypnout. A třeba ten telefon hodinu nechat být. Nebo možná dvě hodiny, celý den, třeba dokonce celý víkend bez telefonu. Dali byste to? Čas od času nám to podle psychologů může prospět. Zmizí vibrace, notifikace, neustálé vyrušování i nekonečné brouzdání po sociálních sítích. A my se lépe soustředíme na své nejbližší, na partnera, děti, práci, na své koníčky, nebo jednoduše sami na sebe. Zkuste to třeba právě dnes. 60 minut úplně bez founu. A postupně ten čas bez mobilu můžete i prodlužovat. Uvidíte, co to s vámi udělá. Vypněte telefon, sociální sítě i notifikace a zapněte život.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku. Skyrok.
2: Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrok. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
0: Skyrok.

0: U sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská hromadná doprava bude fungovat. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X. Nobelova cena za mír má nového držitele. Nejsledovanější ocenění mezi Nobelovými cenami získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil bývalou vysokou komisařku OSN za klíčový přínos k postihování válečných zločinů. Sport. Šance, liga je zpět. Po reprezentační pauze je dnes na programu 10. kolo a Sigma vyráží do Teplic. Sigma je před tímto kolem v tabulce šance ligy na 4. místě. Hanáky čeká 6. výjezd v tomto ročníku a prozatím mají na hřištích soupeřů pozitivní bilanci. Vyhráli 3 z 5 zápasů, naposledy zvítězili 3-2 na hřišti Viktorie Plzeň. Tak držíme palce, ať se zadaří i proti Teplicím. Počasí.
2: Ani dnes se to neobejde bez deště. Později odpoledne a večer budou ale přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty se budou dnes pohybovat mezi 10 a 15 stupni Celsia. Zítra naměříme podobné teploty a pršet by už nemělo. Čekáme totiž převážně polojasno. Bio máme dnes i zítra na jedničce.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz. Doprava.
2: Řidiči v Olomouci, pozor na nehodu, tu nám hlásíte v ulici Hraniční, jsou tu v sobě dvě osobní auta. S opatrností by mělo být místo průjezdné. A na víkendových cestách zpomalíme i kvůli policii. Jednu nám hlásíte ve Valašském Meziříčí v ulici Hulince, další policejní hlídka na vás číhá mezi obcemi Bezměrov a Postoupky, kousek od Kroměříže.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Je tu neděle s datem 11. října a my jsme moc rádi, že si ji užíváte s námi. Zatímco vy nerušeně posloucháte, my zjišťujeme, čím je dnešní neděle významná a možná vás i překvapí, že 11. říjen má v historii velice důležité místo. Podrobnosti už za malou chvíli. Do té doby posíláme další dávku skvělé muziky. Přejeme neděli na jedničku.
1: Skyrock.
2: Skyrock. Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
3: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
7: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Skyrock.
9: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: Skyrock kalendárium.
1: Díky, že si užíváte neděli s naším rádiem a protože v kalendáři máme 11. října, je dnešní neděle plná historie. V roce 1414 Jan Hus odjíždí z Kostnice. 10 let potom v bitvě u Přibyslavy umírá husitský vojevůdce Jan Žižka. V roce 1968 odstartovala americká vesmírná loď Apollo 7 a v roce 1984 československý spisovatel Jaroslav Seifert získává Nobelovu cenu za literaturu. Kulatou 50 slaví herečka Emily Deschanel alias Kůstka ze seriálu Sběratelé kostí. A svátek má dneska Andrej, tak posíláme sváteční song.

0: Andrejové.
1: Gratulujeme k svátku.
0: Všechno nejlepší.
2: Skyrock kalendárium.

0: také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sledujeme pro vás, co se děje, jsou tu aktuální informace. Uplynulé volby byly v nejedné obci v našem regionu příležitostí k hlasování v místních referendech. Podívali jsme se na Olomoucko a Bruntálsko, kde se v našem regionu hlasovalo třeba o větrných elektrárnách nebo těžbě. Obyvatelé Majetína na Olomoucku v referendu odmítli rozšíření těžby štěrkopísku firmou Zepiko. Výsledek hlasování je platný a závazný. Těžařům k přesvědčení lidí nepomohla ani nabízená finanční vyrovnání. Na Bruntálsku lidé v závazném referendu odmítli stavbu větrného parku. Proti projektu hlasovalo přes 76% voličů a obec tak nemá poskytnout součinnost ke stavbě větrníků v okolí. Stavbu větrných elektráren závazně odmítli v referendu také obyvatelé Horního Benešova na Bruntálsku. Proti větrníkům se vyslovilo 67% účastníků, což splnilo zákonné podmínky. Lidé v Horním Benešově se hlasováním vyjádřili i proti stavbě splyňovací jednotky odpadů. V tomto případě však lidové hlasování není závazné, protože hlasovala jen necelá čtvrtina ze zapsaných voličů. Lidové hlasování měli během komunálek také obyvatelé Starých Heřminov na Bruntálsku a šlo o možnost stavby větrných elektráren v okolí. I zde se lidé většinově vyjádřili, že větrníky na svém území nechtějí.
3: Sport. Mora po prohraném pátečním utkání v Litvínově zabojuje o body v druhém venkovním utkání v řadě. Dnes čeká olomoucké hokejisty výjezd na led Hradce Králové, kde domácí nebodovali pouze v jednom ze čtyř utkání. Utkání začíná v 17 hodin. Počasí.
4: Dneska čekáme polojasno až oblačno, ojediněle se může přehnat krátká přeháňka. Teploty vyšplhají maximálně na 15 stupňů Celsia. Podobně budeme měřit i zítra, užijeme si ale už i více sluníčka. A jak se daří houbám? Vyplatí se vyrazit do lesa. Podle meteorologů je pravděpodobnost růstu hub v našem regionu nízká. Takže košíky nechte dneska raději doma.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz. Doprava.
4: Olomouci, počítejte s uzavírkou na ulici Na Bystřičce a to už od křižovatky s ulicí Jeremenkova. Omezení potrvá do 24. listopadu. A neprojedeme v Kroměříži ulicí Havlíčkovou. Tady opravují potrubí vodovodu. Kvůli práci se řidiči nedostanou z Havlíčkovy ulice na Albertovu nebo naopak. Uzavírka platí až do 13. listopadu. Buďte na cestách v klidu, cíl vám rozhodně neuteče.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Pěkný víkend všem, máme neděli a ta by se měla nést ve znamení odpočinku a relaxu. Každý samozřejmě vypneme jinak. Někdo nejvíce zrelaxuje venku na zahradě, jiní si jdou zacvičit a někteří si pustí film nebo zajdou do kina. A co aktuálně frčí v našich českých kinech, pro vás zjistíme už za malý moment. Tak užívejte dál pohodovou neděli s námi.
1: Skyrock.
2: Skyrock.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.

0: Vaše víkendová rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Rekonstrukci tramvajové tratě plánuje Olomouc, a to tratě do Neředína. Město nyní hledá projektanta obnovy úseku v Litovelské ulici a na Třídě míru. Práce pak mají později začít za železničním přejezdem u stanice Nádraží město, informuje server z dopravy. Povolební vyjednávání v Prostějově slibují velký boj. Lídrině vítězného hnutí na rovinu Jana Jílková očekává extrémně složité diskuze. I přes volební vítězství totiž hrozí, že hnutí skončí v opozici, protože ostatní strany nevylučují vznik koalice bez nich. Druhé hnutí ANO v čele s Františkem Jurou už jakoukoliv spolupráci s vítězem odmítlo a ve hře tak zůstává i pokračování dosavadní vlády ANO, ODS a hnutí PVčko.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Modernizuje se základní umělecká škola v Blansku. Má nové zázemí na Kolárově ulici za 50 milionů korun. Do školy investoval Jihomoravský kraj. Vznikl tu moderní multifunkční sál pro 140 diváků s posuvným hledištěm.
0: Sport.
2: Medailový úspěch mladé naděje ze Zábřehu. Johana Brzobohatá si na mistrovství republiky v silniční časovce dvojic vysloužila titul národní vicemistryně. I když závodí za cyklistický klub z Prostějova, pořád je maximálně hrdá na místo, odkud pochází. Mladší žákyně Johana Brzobohatá proslavuje rodný Zábřeh při každé možné příležitosti a daří se jí to v skutku náramně. Gratulujeme.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a výjimečně se vyskytnou i přehánky, hlavně tedy na horách. Večer očekáváme ustávání přehánek a také ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty budou mezi 12 až 16 stupni, což je daleko od dnešního teplotního rekordu. V roce 2023 jsme totiž 11. října naměřili lehce přes 25 stupňů Celsia. Zítra rekordy taky trhat nebudem, čekáme polojasno až oblačno a maximálně 14 stupňů Celsia.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
3: Zdravíme na víkendové cesty. Pokud dneska také vyrážíte na podzimní flóru, vyražte rozhodně s předstihem. V centru Olomouce může být kvůli vysoké návštěvnosti velký provoz a hlavně můžete narazit na problém při hledání místa na zaparkování. Tak ať vše krásně stíháte. A pozor také na dlouhodobé omezení na trase Hněvotín-Bystročice nebo na Prostějovsku na silnici Vranovice-Vrbátky. Objížďky jsou ale vždy krásně značené. S námi víte, jak se jezdí tady.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Vaše víkendová rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Rekonstrukci tramvajové tratě plánuje Olomouc, a to tratě do Neředína. Město nyní hledá projektanta obnovy úseku v Litovelské ulici a na Třídě míru. Práce pak mají později začít za železničním přejezdem u stanice Nádraží město, informuje server z dopravy. Povolební vyjednávání v Prostějově slibují velký boj. Lídrině vítězného hnutí na rovinu Jana Jílková očekává extrémně složité diskuze. I přes volební vítězství totiž hrozí, že hnutí skončí v opozici, protože ostatní strany nevylučují vznik koalice bez nich. Druhé hnutí ANO v čele s Františkem Jurou už jakoukoliv spolupráci s vítězem odmítlo a ve hře tak zůstává i pokračování dosavadní vlády ANO, ODS a hnutí PVčko.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Modernizuje se základní umělecká škola v Blansku. Má nové zázemí na Kolárově ulici za 50 milionů korun. Do školy investoval Jihomoravský kraj. Vznikl tu moderní multifunkční sál pro 140 diváků s posuvným hledištěm.
0: Sport.
2: Medailový úspěch mladé naděje ze Zábřehu. Johana Brzobohatá si na mistrovství republiky v silniční časovce dvojic vysloužila titul národní vicemistryně. I když závodí za cyklistický klub z Prostějova, pořád je maximálně hrdá na místo, odkud pochází. Mladší žákyně Johana Brzobohatá proslavuje rodný Zábřeh při každé možné příležitosti a daří se jí to vskutku náramně. Gratulujeme.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a výjimečně se vyskytnou i přeháňky, hlavně tedy na horách. Večer očekáváme ustávání přeháněk a také uvívání oblačnosti. Nejvyšší teploty budou mezi 12 až 16 stupni, což je daleko od dnešního teplotního rekordu. V roce 2023 jsme totiž 11. října naměřili lehce přes 25 stupňů Celsia. Zítra rekordy taky trhat nebudem, čekáme polojasno až oblačno a maximálně 14 stupňů Celsia.
0: Doprava.
3: Zdravíme na víkendové cesty. Pokud dneska také vyrážíte na podzimní flóru, vyražte rozhodně s předstihem. V centru Olomouce může být kvůli vysoké návštěvnosti velký provoz a hlavně můžete narazit na problém při hledání místa na zaparkování. Tak ať vše krásně stíháte. A pozor také na dlouhodobé omezení na trase Hněvotín-Bystročice nebo na Prostějovsku na silnici Vranovice-Vrbátky. Objížďky jsou ale vždy krásně značené. S námi víte, jak se jezdí tady.
0: Posloucháte Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Zdravíme všechny posluchače, pojďme se společně podívat na to, co zajímavého a nového se právě teď objevilo na regionálních webech. V Šumperku je po komunálních volbách všechno jinak. Rýsuje se tam totiž nová koalice, ve které se spojily nezávislé volby Lidovci a Hnutí Stan. Takže město čeká velká změna ve vedení. Více informací přináší šumperský deník CZ. Horké novinky hlásí také Majetín na Olomoucku. Tamní obyvatelé se v právě skončeném místním referendu jasně a hlasitě postavili proti plánovanému rozšíření těžby štěrkopísku. Nepomohly ani lákavé nabídky slev na písek nebo finanční příspěvky pro obec. Podrobnosti rozebírá portál Report.cz. A do třetice zabrousíme do sportu, kde máme parádní zprávu pro celý region. Mladá talentovaná sportovkyně ze Zábřehu Johana Brzobohatá ukázala obrovskou sílu a na své konto se vybojovala skvělý a prestižní titul vícemistryně v silniční časovce dvojic. Celý příběh najdete na webu šumperskyrej.cz a my jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis. Skyrock. S vámi také po 15. hodině.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Komunální volby jsou za námi a sčítání hlasů zabralo v těch letošních přibližně 17 hodin. Nejhbitější byla volební komise v Miskovicích na Kutnohorsku, která první výsledky odevzdala už za 28 minut od uzavření volebních místností. Naopak vůbec nejdéle se čekalo na data z jednoho z okrsků v Praze 5, odkud statistici převzali konečné výsledky až v neděli v 7 hodin ráno.
3: Kroměříž aktuálně.
2: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Bítov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech.
0: Sport.
2: Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
0: Počasí.
4: Pondělí přinese polojasno až oblačno a teploty do 15 stupňů Celsia. Podle meteorologů se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Nad 1100 metrů nad mořem i sněhové. A pozor, také v noci z pondělí na úterý čekáme velmi nízké teploty. Někde naměříme jen 1 stupeň nad nulou. Počítejte tedy s četnými přízemními mrazíky. A z toho důvodu můžeme po ránu bojovat i s námrazou na sklech. Tak si po létě už raději připravte škrabky nebo zmrazovač.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Olomouci, pozor na třicítky, ty máme na Svornosti na ulici Krapkova a Kmochova. Často to tady kontrolují strážníci s radarem, tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu. A dlouhodobé omezení teď hlásí Dluhonice u Přerova. Týká se to průtahu v délce asi půl kilometru. Kvůli rekonstrukci je tady od 20. listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici, tak s tím počítejte.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

posloucháte vaše oblíbené rádio a doufáme, že si u toho užíváte neděli naplno. Ať už naplno odpočíváte, naplno sportujete nebo naplno výletujete. A pokud si nevíte rady s tím, co dneska podniknout, žádný problém. Naše rádio vám už za chvíli přinese inspiraci, kam vyrazit za odpočinkem a novými zážitky. Tak si užívejte dál neděli s námi.

0: dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská hromadná doprava bude fungovat. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X. Nobelova cena za mír má nového držitele. Nejsledovanější ocenění mezi Nobelovými cenami získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil bývalou vysokou komisařku OSN za klíčový přínos k postihování válečných zločinů. Sport. Šance, liga je zpět. Po reprezentační pauze je dnes na programu 10. kolo a Sigma vyráží do Teplic. Sigma je před tímto kolem v tabulce šance ligy na 4. místě. Hanáky čeká 6. výjezd v tomto ročníku a prozatím mají na hřištích soupeřů pozitivní bilanci. Vyhráli 3 z 5 zápasů, naposledy zvítězili 3-2 na hřišti Viktorie Plzeň. Tak držíme palce, ať se zadaří i proti Teplicím. Počasí.
2: Ani dnes se to neobejde bez deště. Později odpoledne a večer budou ale přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty se budou dnes pohybovat mezi 10 a 15 stupni Celsia. Zítra naměříme podobné teploty a pršet by už nemělo. Čekáme totiž převážně polojasno. Bio máme dnes i zítra na jedničce.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz. Doprava.
2: Na cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí. Ve Chválkovicích na Švabenského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát také mezi Uničovem a Šumbaldem. Tady měří v Nové Dědině nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

0: Neděle je zaručeně nejlepší s naším rádiem. Díky, že posloucháte. A protože moc dobře víme, že chytré vychytávky a praktické rady do života se hodí v každém ročním období, obzvlášť když si chcete ušetřit čas a zpříjemnit si den, tak další várku užitečných tipů vám přineseme už za malou chvíli. Držte dál naše vlny.
1: Skyrock.
2: Skyrock.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
1: Skyrock.
2: Skyrock.

Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: na Skyroku.
1: Co je teď maximálně trendy? Jestli plánujete zimní útěk za exotikou, tak zapomeňte na přeplněné pláže a nahoďte japonský životní styl. Ano, Japonsko aktuálně ovládá žebříčky nejlepších destinací světa. Dostane vás naprostou dokonalostí. Tak je jasné, že vlaky tam opravdu jezdí na sekundu přesně a mají dokonce otočné sedačky, takže už žádné hádky, kdo pojede v protisměru. A to nejlepší. Díky příznivému kurzu vás tam večeře vyjde levněji než kafíčko v evropském letovisku. Japonsko je prostě nový hit, tak už balte kufry.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku. Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sledujeme pro vás, co se děje, jsou tu aktuální informace. Uplynulé volby byly v nejedné obci v našem regionu příležitostí k hlasování v místních referendech. Podívali jsme se na Olomoucko a Bruntálsko, kde se v našem regionu hlasovalo třeba o větrných elektrárnách nebo těžbě. Obyvatelé Majetína na Olomoucku v referendu odmítli rozšíření těžby štěrkopísku firmou Zepiko. Výsledek hlasování je platný a závazný. Těžařům k přesvědčení lidí nepomohla ani nabízená finanční vyrovnání. Na Bruntálsku lidé v závazném referendu odmítli stavbu větrného parku. Proti projektu hlasovalo přes 76% voličů a obec tak nemá poskytnout součinnost ke stavbě větrníků v okolí. Stavbu větrných elektráren závazně odmítli v referendu také obyvatelé Horního Benešova na Bruntálsku. Proti větrníkům se vyslovilo 67% účastníků, což splnilo zákonné podmínky. Lidé v Horním Benešově se hlasováním vyjádřili i proti stavbě splyňovací jednotky odpadů. V tomto případě však lidové hlasování není závazné, protože hlasovala jen necelá čtvrtina ze zapsaných voličů. Lidové hlasování měli během komunálek také obyvatelé Starých Heřminov na Bruntálsku a šlo o možnost stavby větrných elektráren v okolí. I zde se lidé většinově vyjádřili, že větrníky na svém území nechtějí.
3: Sport. Mora po prohraném pátečním utkání v Litvínově zabojuje o body v druhém venkovním utkání v řadě. Dnes čeká olomoucké hokejisty výjezd na led Hradce Králové, kde domácí nebodovali pouze v jednom ze čtyř utkání. Utkání začíná v 17 hodin.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
4: Dneska čekáme polojasno až oblačno, ojediněle se může přehnat krátká přeháňka. Teploty vyšplhají maximálně na 15 stupňů Celsia. Podobně budeme měřit i zítra, užijeme si ale už i více sluníčka. A jak se daří houbám? Vyplatí se vyrazit do lesa? Podle meteorologů je pravděpodobnost růstu hub v našem regionu nízká. Takže košíky nechte dneska raději doma.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Olomouci, počítejte s uzavírkou na ulici Na Bystřičce a to už od křižovatky s ulicí Jeremenkova. Omezení potrvá do 24. listopadu. A neprojedeme v Kroměříži ulicí Havlíčkovou. Tady opravují potrubí vodovodu. Kvůli práci se řidiči nedostanou z Havlíčkovy ulice na Albertovu nebo naopak. Uzavírka platí až do 13. listopadu. Buďte na cestách v klidu, cíl vám rozhodně neuteče.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

proper atmosphere.

0: Skyrock Kalendárium.
1: Díky, že si užíváte neděli s naším rádiem a protože v kalendáři máme 11. října, je dnešní neděle plná historie. V roce 1414 Jan Hus odjíždí z Kostnice. 10 let potom v bitvě u Přibyslavy umírá husitský vojevůdce Jan Žižka. V roce 1968 odstartovala americká vesmírná loď Apollo 7 a v roce 1984 československý spisovatel Jaroslav Seifert získává Nobelovu cenu za literaturu. Kulatou 50 slaví herečka Emily Deschanel alias Kůstka ze seriálu Sběratelé kostí. A svátek má dneska Andrej, tak posíláme sváteční song.

0: Andrejové.
1: Gratulujeme k svátku.
0: Všechno nejlepší.
2: Skyrock kalendárium.
3: Skyrock.
2: Skyrock.

0: a rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Rekonstrukci tramvajové tratě plánuje Olomouc, a to tratě do Neředína. Město nyní hledá projektanta obnovy úseku v Litovelské ulici a na Třídě míru. Práce pak mají později začít za železničním přejezdem u stanice Nádraží Město, informuje server z dopravy. Povolební vyjednávání v Prostějově slibují velký boj. Lídrině vítězného hnutí na rovinu Jana Jílková očekává extrémně složité diskuze. I přes volební vítězství totiž hrozí, že hnutí skončí v opozici, protože ostatní strany nevylučují vznik koalice bez nich. Druhé hnutí ANO v čele s Františkem Jurou už jakoukoliv spolupráci s vítězem odmítlo a ve hře tak zůstává i pokračování dosavadní vlády ANO, ODS a hnutí PVčko.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Modernizuje se základní umělecká škola v Blansku. Má nové zázemí na Kolárově ulici za 50 milionů korun. Do školy investoval Jihomoravský kraj. Vznikl tu moderní multifunkční sál pro 140 diváků s posuvným hledištěm.
0: Sport.
1: Medailový úspěch mladé naděje ze Zábřehu. Johana Brzobohatá si na mistrovství republiky v silniční časovce dvojic vysloužila titul národní vicemistryně. I když závodí za cyklistický klub z Prostějova, pořád je maximálně hrdá na místo, odkud pochází. Mladší žákyně Johana Brzobohatá proslavuje rodný Zábřeh při každé možné příležitosti a daří se jí to vskutku náramně. Gratulujeme.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a výjimečně se vyskytnou i přehánky, hlavně tedy na horách. Večer očekáváme ustávání přehánek a také ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty budou mezi 12 až 16 stupni, což je daleko od dnešního teplotního rekordu. V roce 2023 jsme totiž 11. října naměřili lehce přes 25 stupňů Celsia. Zítra rekordy taky trhat nebudem, čekáme polojasno až oblačno a maximálně 14 stupňů Celsia.
0: Doprava.
2: Na cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí. Ve Chválkovicích na Švabenského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát také mezi Uničovem a Šumbaldem. Tady měří v Nové Dědině nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
0: Posloucháte Skyrock.
3: Skyrock.

0: Nedělní podvečer a vaše oblíbené rádio. Díky, že si užíváte víkend s námi. Před námi jsou samozřejmě dál ty nejlepší hity, ale hlavně podíváme se na jednu šťastnou událost. V našem regionu přibyla nová cena Thálie. Kdo ji získal a za co, pro vás zjistil kolega Lukáš. Tak držte vlny, už za chvíli se na to posvítíme. Skyrock. Skyrock.
1: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Ve vysílání vítáme naši kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Thálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
5: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
4: Natálie Tichánková, držitelka ceny Thálie, jak to zní?
5: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
4: Thálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
5: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
4: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Thálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
5: To mám posoudit já, to
4: ano,
5: je hrozně
4: ano,
5: těžké.
4: Přesně,
5: to,
4: přesně.
5: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
4: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
5: Opravdu těžko říct, možná tím, že jsem ji uchopila ryze po svém. Neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic. Je to prostě čistě moje Evita a možná jsem ji udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
4: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním gala večeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou? Na čem dál pracuješ?
5: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jestibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
4: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc Natálie Tichánková získala cenu Thálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
5: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
3: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Sehnali jsme pro vás další informace. Komunální volby jsou za námi a sčítání hlasů zabralo v těch letošních přibližně 17 hodin. Nejhbitější byla volební komise v Miskovicích na Kutnohorsku, která první výsledky odevzdala už za 28 minut od uzavření volebních místností. Naopak vůbec nejdéle se čekalo na data z jednoho z okrsků v Praze 5, odkud statistici převzali konečné výsledky až v neděli v 7 hodin ráno.
2: Kroměříž aktuálně.
1: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Bítov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech.
0: Sport.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
0: Počasí.
3: Pondělí přinese polojasno až oblačno a teploty do 15 stupňů Celsia. Podle meteorologů se můžou ojediněle vyskytnout přeháňky. Nad 1100 metrů nad mořem i sněhové. A pozor, také v noci z pondělí na úterý čekáme velmi nízké teploty. Někde naměříme jen 1 stupeň nad nulou. Počítejte tedy s četnými přízemními mrazíky. A z toho důvodu můžeme po ránu bojovat i s námrazou na sklech. Tak si po létě už raději připravte škrabky nebo rozmrazovač.
0: Doprava.
3: Olomouci, pozor na třicítky, ty máme na Svornosti na ulici Krapkova a Kmochova. Často to tady kontrolují strážníci s radarem, tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu. A dlouhodobé omezení teď hlásí Dluhonice u Přerova. Týká se to průtahu v délce asi půl kilometru. Kvůli rekonstrukci je tady od 20. listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici, tak s tím počítejte.
0: Rádio Hana.
2: Okruh.
0: Skyrock.

0: krásnou neděli všem, ať už nás posloucháte kdekoliv v našem regionu. Moc dobře víme, že v regionech si to žije vlastními příběhy a zajímavostmi. A výběr toho nejzajímavějšího, co hýbá místním životem a co stojí za vaši pozornost, přinášíme už za chvíli. Regionální weby aktuálně řeší vznik nové koalice v Šumperku, odmítnutí rozšíření těžby štěrkopísku v majetínském referendu a medailový úspěch zábřežské sportovní naděje Johany Brzo Bohaté. Podrobnosti jsou tu do půl hodinky, tak držte vlny, ať s námi můžete být vždy v obraze. Skyrock. Skyrock.
1: Život je o emocích a šanson je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás poholtí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
7: Skyrock. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: přináší šumperský deník CZ. Horké novinky hlásí také Majetín na Olomoucku. Tamní obyvatelé se v právě skončeném místním referendu jasně a hlasitě postavili proti plánovanému rozšíření těžby štěrkopísku. Nepomohly ani lákavé nabídky slev na písek nebo finanční příspěvky pro obec. Podrobnosti rozebírá portál Report.cz. A do třetice zabrousíme do sportu, kde máme parádní zprávu pro celý region. Mladá talentovaná sportovkyně ze Zábřehu Johana Brzobohatá ukázala obrovskou sílu a na své konto se vybojovala skvělý a prestižní titul vícemistryně v silniční časovce dvojic. Celý příběh najdete na webu šumperskyrej.cz a my jedeme dál.
1: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.

Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Sky.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Vítejte u výběru z datem 11. října. Milovníci moderního zvuku nu metalu dnes určitě ve svém přehrávači pouští klasiku tohoto žánru Korn. Jejich debutová eponymní deska Originální

0: z heavy metalu, funk metalu, grunge a hiphopu vychází dnes v roce 1994. V new metalu pokračujeme u kytaristy Mikea Smithe, narozeného v roce 1973. Nejznámější je ze svého působení ve skupině Limp Bizkit v letech 2003 a 4. Tehdy s ní natáčí desku Results May Vary, na které je i populární předělávka Behind Blue Eyes od The Who. Narozeniny má dnes také heavy metalový zpěvák Al Atkins, kterého si rocková veřejnost určitě spojí s klasikou Judas Priest, jež založil už v roce 1969. Z rodinných důvodů ale skupinu opouští ještě před natáčením prvního alba Rocka Rolla v roce 1973. Díky spoluautorství mnoha písní však na nás z tohoto díla promlouvá jeho duch. Na závěr legenda vzdálených hudebních dějin. 11. října 1963 je oficiálně oznámeno úmrtí slavné francouzské šanzoniérky Edith Piaf. Nesmrtelnou se stává i díky svým odvážným podnikům během druhé světové války a jen málo vyvolených z hudební branže se může pochlubit takovým všeobecným vyhlasem jako ona. I zítra na Skyrocku servírujeme chuťovky z historie, nenechte si to ujít.
1: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Melodický rock? To je Skyrock.
3: Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každý čtvrtek je v moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný člověk, který vám může pomoct, je šipkařský génius, který před lidmi netrefí ani terč.
3: Přistalo! Šuměli na mě.
4: Ty máš házet před lidma.
3: Co?
4: Máme 48 hodin.
3: To je zjí.
2: Do toho hospody, kriminální podsvětí, černý humor a pořádná dávka absurdity. Šipkaři jsou nová československá komedie režiséra Jakuba Machaly, ve které se potkají spolu Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek, Táňa Pauhoufová, Krištof Hárek nebo Ivan Franěk. Každý má svůj plán, každý něco skrývá a nikdo netuší, jak moc se všechno může pokazit. Takže Šipkaři už tento týden v kinech.
5: Já nejsem smát.
6: Rád bych vám představil budoucího mistra.
2: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojce českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají, můžete si být jistí, že všechno nakonec nějak dopadne.
7: Květinová stěna, kompostér, rozbil se boiler, nevadí, Pat a Mat si opět poradí.
2: Letos v létě uplynulo také 40 let od jedné výrazné hudební události, která se vrací na plátna kin. Na budapešském stadionu totiž před 80 tisíci fanoušků vystoupili Queen s Freddiem Mercurym v rámci svého posledního turné, na kterém se Freddy s kapelou vydal na pódia. Queen v Budapešti přináší jeden z nejslavnějších koncertů kapely znovu na velké plátno. Nově restaurovaný koncert ve 4K z původních filmových záběrů a s novým zvukovým mixem. Tak to jsou Queen v Budapešti.
1: Slovenská komedie Šipkaři, 50-leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Kvíni v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Rádio Hana, Okruh, Skyrock.

Pluje si éterem, každý ho vidí, moravský žralok, co nežere lidi. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký poslech Skyroku 12. října. Když se řekne největší sochy na světě, co se vám vybaví? Socha svobody v New Yorku, milovníkům Latinské Ameriky nepochybně socha Krista Spasitele, bdící nad brazilským Rio de Janeirem. 30-metrová spíše turistická atrakce je slavnostně odhalena 12. října 1931. Ježíšem pokračujeme v Big Beatových vodách. První rocková opera Jesus Christ Superstar má dnes v roce 1971 premiéru na Broadway v New Yorku. Dílo z pera Andrew Lloyd Webbera a Tima Rice vzniká už v roce 1969. O rok později vychází jako album, na kterém v roli Ježíše slyšíme legendárního Iana Gillena z Deep Purple. V Americe zůstaneme 12. říjnem 1492. Ano, Krištof Kolumbus se vyloďuje na Bahamách.
2: Jeho největší a pro mě nejúžasnější příběh je ten, že se dokázal golským proudem, který vlastně také objevil, vrátit zpátky na sever a přes Azory domů do Evropy. Hmm. To bylo úžasný a na tehdejší dobu naprosto neuvěřitelný.
1: Nakonec veselé loutky.
3: Urvajs, kde jsi?
4: Ahoj, taťuldo, už jsem tady doopravdy.
1: Ano, Spejbl a Hurvínek, ti se stěhují 12. října 1945 z Plzně do Prahy, kde vzniká jejich populární divadlo. Zítra opět vybíráme z dějin, poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.